0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...

0: stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...

rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně, silou černý hlíny je lepší složit zbraně.

0: Poslouchám Radio Hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time, rock for you.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil Šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time, rock for you.

Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Krásný poslech při poslechu pořadu Hudební výročí vám přeje od mikrofonu Tomáš. My se dneska společně jdeme zaměřit na to, jaké události se odehrály v 28. kalendářním týdnu. Takže přeji pěkný poslech.

10. července roku 1972 se narodil Christian Bey, kytarista a zpěvák kapely Freedom Call, takže my si teď pouštíme.

12. července v roce 1993 Radiohead odstartovali své první americké turné koncertem v Hollywoodu a v roce 1949 se narodil John Wetton, baskytarista a zpěvák u kapel King Crimson, Roxy Music, Aisha a kapely Uriah Heep.

13. července v roce 1985 ve 12 hodin a 1 minutu zahájili status quo na stadionu ve Wembley evropskou část megaprojektu Live Aid. Ve stejném okamžiku začal také koncert i v Americe na stadionu ve Philadelphii. Televizní přenos byl největší, jaký se do té doby povedlo uskutečnit, když obraz putoval do více jak 160 zemí a přenos sledovalo více jak 1,5 miliardy lidí. Na pódiu se vystřídalo samozřejmě neskutečný počet autorů, například Paul McCartney, Phil Collins, The Who, U2, David Bowie a Mick Jagger, Queen, Tina Turner, kapela The Cars, Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan, Brian Adams, Hall and Oates, Lionel Richie and Led Zeppelin. Takže tento projekt Live Aid vydělal více jak 40 milionů liber, takže klobouk dolů. My teď jdeme na další song. A je tady cover písničky Moonlight Shadow.

14. července v roce 2002 se kapela Red Hot Chili Peppers usadila na 3 týdny na vrcholu britského žebříčku nejprodávanějších alb s titulem By the Way, který si právě teď pouštíme.

Přátelé, pořad hudební výročí je u konce a já vám přeji krásný zbytek dne. My se uslyšíme zase za týden na stejných vlnách, to znamená zde na Rádiu Hej. Ahoj!

0: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hey. Radio.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

0: docente, tam je docente. Tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio, hej, si můžete na

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
1: Zach Wild a jeho Black Label Society,
0: veselá parta Aylstorm
1: i Američané Savatage a Testament,
0: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rock Castle
0: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
2: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajda Šrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo Pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí, hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus, přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce, a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
3: Dobrý den a vítejte u červencového vydání Playlist Music. Právě začínáme. Jsem moc rád, že posloucháte.
4: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt Reklama na rádiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává emoce, značku

0: Vítejte u Playlist Music na rádiu Hey, u pořadu, kde každý měsíc mapujeme to nejzajímavější z hudebních novinek. Dnes se společně podíváme na čerstvá alba od Rolling Stones, Deep Purple nebo Masterplan. Prozradím, kdy se dočkáme nového alba od Kissin' Dynamite a řekneme si, co chystají legendární U2. A teď přeji hezký poslech a jdeme na to.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu rádia Hey.

10. červenec letošního roku patřil jedné z největších rockových legend všech dob. The Rolling Stones totiž vydali své nové studiové album Foreign Tongues, které navazuje na velmi úspěšnou desku Hackney Diamonds z roku 2023. Je to už 25. studiové album kapely a znovu potvrzuje, že Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood rozhodně nepatří do hudebního důchodu. Novinku produkoval Andrew Watt a na nahrávce hostují například Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith z The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Fanoušky určitě potěší i skutečnost, že album obsahuje jednu z posledních studiových nahrávek s Charliem Wattsem. Desku už předznamenaly singly Rough and Twisted a In the Stars, později následované skladbou Jealous Lover. Album nabízí 14 nových skladeb a podle prvních ohlasů jde o energickou směs klasického rock'n'rollu, blues i modernějšího zvuku. Ať už jste se Stones vyrůstali, nebo je teprve objevujete, Foreign Tongues je důkazem, že opravdový rock nestárne. A teď už si pojďme

Němečtí power metalisté Masterplan jsou zpátky s novým studiovým albem Metalmorphosis. Kapela kolem kytaristy Rolanda Grapova znovu potvrzuje, že melodický power metal rozhodně nepatří do minulosti. Novinka přináší výrazné kytarové riffy, velké refrény a precizní muzikantské výkony, které fanoušci Masterplan očekávají. Přestože název alba naznačuje proměnu, kapela zůstává věrná svému typickému zvuku. Staví na silných melodiích, sborových refrénech a poctivém evropském metalovém řemesle, jen s modernější produkcí, která dodává nahrávce ještě větší sílu. První reakce fanoušků i kritiků jsou velmi pozitivní a mnozí se shodují, že Masterplan mají stále co nabídnout. Pokud máte rádi melodický metal s technicky propracovanými kytarami a chytlavými refrény, album Metalmorphosis by vám rozhodně nemělo uniknout.

Deep Purple dokazují, že ani po více než 50 studiových letech rozhodně nepatří do starého železa. Britská legenda právě vydává své 24. studiové album s názvem Splat, které sami muzikanti označují za nejtvrdší nahrávku za mnoho posledních let. O produkci se znovu postaral osvědčený Bob Ezrin a výraznou stopu na desce zanechal také kytarista Simon McBride, pro kterého je to už druhé studiové album s kapelou. Nechybí samozřejmě ani Ian Gillan, Roger Glover, Don Airey a bubenická legenda Ian Paice. Novinka nabízí 13 skladeb, ve kterých se mísí klasický zvuk Hammondových varhan, silné riffy i zamyšlení nad proměnou světa a lidské existence. Album už předznamenali singly Arrogant Boy, Diablo a Guilt Trippin. A skvělou zprávu mají také čeští fanoušci. Deep Purple dorazí v rámci světového turné 7. října do Prahy. Teď už si pojďme jednu z novinek z alba Splat poslechnout.

fanoušci Evanescence se konečně dočkali. Americká gothic rocková parta vedená Amy Lee vydala 5. června své 6. studiové album Sanctuary. Je to první řadová deska po 5 letech od alba The Bitter Truth a zároveň první nahrávka s novou baskytaristkou Emou Anzai. Album vznikalo od konce roku 2024 a kapela na něm spojila temnou atmosféru, tvrdé kytary i výrazné orchestrální aranže. Na desce najdeme 12 skladeb, včetně singlu Afterlife, který zazněl v seriálu Devil May Cry a Who Will You Follow. O produkci se postaral mimo jiné Jordan Fish, známý ze skupiny Bring Me The Horizon, což se podepsalo i na modernějším zvuku alba. Amy Lee navíc prozradila, že název Sanctuary odkazuje na myšlenku hudby jako bezpečného útočiště a místa spojení mezi lidmi. Deska zároveň reflektuje nejistotu současného světa a hledání lidskosti v turbulentních časech. Evanescence už také vyrazili na světové turné, které odstartovalo krátce po vydání alba. A teď už si pojďme připomenout, proč patří Evanescence mezi nejvýraznější rockové kapely posledních dvou dekád.

Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist Music. The Pretty Reckless jsou zpátky. Newyorská parta kolem charismatické Taylor Momsen vydává své páté studiové album s názvem Dear God. Navazuje na úspěšnou desku Death by Rock and Roll z roku 2021 a tentokrát přináší 14 nových skladeb. Kapela o novince mluví jako o své dosud nejupřímnější a nejsvobodnější nahrávce. Nechybí tvrdé kytary, temná atmosféra ani výrazné emoce, které jsou pro The Pretty Reckless typické. Aktuální single When I Wake Up popisuje sen měnící se v noční můru a vypráví o životě, který se vymkne kontrole ve chvíli, kdy člověk tuší, že pád už nejde zastavit. Fanoušci už znají také skladbu For I Am Death a zajímavostí alba je trojdílná kompozice Life Evermore, která uzavírá celou nahrávku. Pokud máte rádi moderní hard rock s výraznou ženskou frontmankou a silnou atmosférou, nové album Dear God rozhodně stojí za poslech.

Posloucháte playlist Music a teď si povíme o albech, která se teprve chystají. Playlist Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet, pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu .cz. Playlist Music. Němečtí hardrockoví matadoři Kissin' Dynamite představili nový single a videoklip s názvem Glory Days. Jde o titulní skladbu jejich chystaného 9. studiového alba, které vyjde 18. září. Kapela v novince sází na svůj osvědčený recept, stadionový rock, chytlavé refrény a pořádnou dávku pozitivní energie. Píseň Glory Days je oslavou hudby, přátelství a okamžiků, které stojí za to si pamatovat. Připravované album navíc bude výjimečné i tím, že půjde o poslední desku s frontmanem Hannesem Brownem v roli hlavního zpěváka před jeho plánovanou koncertní pauzou. Pokud máte rádi melodický hard rock ve stylu osmdesátkových stadionových kapel, pak jsou Kissin' Dynamite přesně tou skupinou, kterou byste neměli minout. A teď už si

Američtí rockeři Skillet jsou zpátky s novou hudbou. Kapela právě zveřejnila videoklip k novému singlu Scream, který otevírá další kapitolu jejich kariéry. Frontman John Cooper říká, že se při nahrávání vrátili do Memphisu ke spolupráci s producentem, který stál u jejich úplných začátků. Výsledkem je tvrdší zvuk, silné riffy a skladba o touze dát svému životu smysl i ve světě plném chaosu. Scream je první ochutnávkou z připravovaného 13. studiového alba, které má vyjít ještě letos. Fanoušci navíc dostanou i speciální výroční turné k 20 letům legendárního alba Comatose. Pokud máte rádi energický alternativní rock s výraznými refrény, novinku Scream rozhodně nepřehlédněte. A teď už si pojďme dát další

Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Irští U2 jsou zpátky s úplně novou hudbou. Po dlouhých 9 letech od posledního studiového alba vydali nový single Street of Dreams, který otevírá cestu k zatím nepojmenované desce plánované na letošní rok. Skladbu produkoval dlouholetý spolupracovník kapely Jackknife Lee a fanoušci v ní uslyší přesně to, co od téhle kapely čekají. Výrazný hlas Bona, typickou kytaru The Edge a velkolepou atmosféru. Současně vyšel i videoklip, natočený v Mexico City. Jeho natáčení provázela bouřka, kvůli které se štáb musel přesunout na balkon místního bytu. Právě tahle neplánovaná situace dala videu jedinečnou atmosféru. Nový singl navíc přichází jen pár měsíců před 50. výročím založení kapely, takže jde o symbolický návrat jedné z největších rockových ikon. Jestli je to předzvěst silného alba, ukážou následující měsíce. A teď už si pojďme připomenout, proč U2 patří mezi největší kapely hudby.

Australští Airborne pokračují v odpočítávání do vydání svého nového alba a posílají do světa další pořádně našlapanou ochutnávku. Nový single se jmenuje Kid in a Candy Store a přesně vystihuje všechno, co fanoušci téhle party milují. Nekompromisní kytarové riffy, chytlavý refrén a energii, která připomíná nejlepší léta klasického hard rocku. Skladba je už čtvrtou zveřejněnou ukázkou z chystaného eponymního alba Airborne, které vyjde 28. srpna. Fanoušci už dříve dostali ochutnávky Gucci, Christmas Bonus a Alive After Death, Last Plane Out. Novinka Kid in a Candy Store přidává další dávku syrového rock'n'rollu, který kapelu proslavil po celém světě. Airborne navíc letos v létě dorazí i do České republiky, takže je dost možné, že nové skladby zazní živě ještě před vydáním celé desky. A teď už si pojďme jednu pořádně hlasitou rockovou novinku poslechnout i u nás ve Vysí.

V dnešním hudebním ohlédnutí se vrátíme do léta roku 1980. Právě tehdy vyšlo album Back in Black australských AC/DC, které se navždy zapsalo do historie rockové hudby. Byla to první studiová deska natočená se zpěvákem Brianem Johnsonem po tragické smrti Bona Scotta. Mnozí tehdy pochybovali, jestli kapela vůbec dokáže pokračovat. Odpovědí se stalo album, které změnilo dějiny hard rocku. Symbolický název Back in Black i jeho ikonický černý obal jsou poctou Bonu Scottovi. Deska přinesla řadu dnes už legendárních skladeb. Hell's Bells, You Shook Me All Night Long, Shoot to Thrill, Rock and Roll Ain't Noise Pollution a samozřejmě titulní Back in Black. Celosvětově se jí prodalo přes 50 milionů kopií a dodnes patří mezi nejúspěšnější alba všech dob. A právě titulní skladbu z tohoto legendárního alba si teď společně připomeneme. AC/DC a Back in Black.

0: Showtime, rock for you.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou. K

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: Skytanovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

však nikdy se s ním neumyl. Na břehu řeky Nil bydlel starý krokodýl, nikdy

0: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava u mikrofonu Matěj Lipský v pořadu Rokový krokodýl, kam si zvu zajímavé hosty. A po nějaké době, několika let, tady je se mnou ve studiu 10 zpěvák Dark Gambale a Trny a žiletky a taky Aplauzu pro dva. A my jsme se tady posledně potkali kvůli Aplauzu pro dva, ale byl jsi tady sám, že jo? Ale teď jsi tady s Junem, s kytaristou, takže chlapi, vítejte, ahoj.
1: Ahoj, díky moc.
0: A logická otázka, jak vy dva jste se dali dohromady?
1: My jsme, já si Juna pamatuju vlastně jako 17-letýho kluka, on je o nějakých pár let mladší než já. Viděl jsem ho na koncertě a strašně se mi líbilo, jak hraje a jak zpívá. A o x let později jsem ho potkal u Výškovské pošty a tak jsme pokecali.

0: Já jsem vlastně taky z tvrdší hudební scény a roky jsme hráli a koncertovali a na čas jsem vymizel z toho, jenom jsem skládal tvorbu pro různé kapely a tak jsme se sešli a řekli si, že už máme dost toho tahání, koncertování, jenom si se sejdeme a zkusíme nějakou písničku udělat a udělat si takový akustický relax. No a pak to nějak s náma rostlo a jsme vyvíjeli techniky, zvuky, kde ukotvit vlastně tu duši toho aplauzu, tak jsme skončili u baritonové kytary a u písničkářství, které děláme po svém.
1: A to je samozřejmě moje otázka, proč baritonová kytara?
0: Přišlo mi, že nejvíc sedí poloze pro deseda. Navíc tím, že mám struny o dost tlustší, tak mohu ji využít tu kytaru jako basovou, jako klasickou kytaru i zároveň jako bicí nástroj. A veškeré možnosti slepů, thumpingu, který znají baskytaristi, tak lze na těch tlustších strunách jednoduše uplatňovat a tím i držet basovou linku, i údernější styl hraní.
1: No, díky. A ono to vypadalo jako, že to je takový jako jednorázový projekt a najednou je tady druhý album Rubikova cibule. K tomu došlo jak?
2: No, protože záhy po vyjití prvního alba začali ono posílat nějaký nový nápady. Ale tentokrát to bylo trošku odlišný od toho prvního, protože je neustále jako posílal tu samou píseň, ale vždycky nějakým způsobem změněnou. A bylo vidět, že už na tom jako intenzivně prostě pracuje. Mně se ty písničky líbily stejně tak jako u prvního alba. A pak jsem si říkal, tak prostě když už jsme udělali jedno, tak pojďme si skládat, uvidíme, co jak bude. V té době ještě teda jsme v podstatě o živým hraní jako, nebo takovým vůbec jako nemluvili. A vlastně jsme nemluvili ani o tom, že bude druhá deska. To prostě vzešlo z toho, že se fakt pak udělalo prostě 8 písní. A řekli jsme si, hele, tak máme 8 písní, tak prostě bude album. A ještě jsme to teda udělali tak jako filištínsky, že jsme ještě oslovili vlastně A2V-ho z Strnu a Žiletek, který nám tam hraje na klávesi, dělá zvuky a podobně. A ten nám vlastně k těm 8 písním dodal nějaký svoje věmy, svoje nástroje. A na tom Digipacku vlastně je 16 písní, 8 klasika, jenom kytara, zpěv a 8 zrcadlově s těma prostě A2V-ho zvukama. Jo? Takže.
1: Já jsem se vlastně na něj chtěl taky zeptat, jaká tam byla jeho role, protože je to trošku změna, že jo? Mm-hmm. A jestli s váma třeba bude naživo, jestli o tom přemýšlíte, protože a vůbec jak došlo k tomu, že hrajete naživo? Spousta otázek. Tak první, jaká je tam teda jeho role, to si trošku vysvětlil. Mm-hmm. Ale stejně, zkus se na tím ještě zamyslet, proč jste ho vlastně přizvali?
2: Já totiž nevím, jestli to byl tvůj nápad nebo můj. Úplně.
0: Já myslím, že můj. No. Chtěl jsem dodat tomu trochu duši. Vlastně ta druhá deska je zcela odlišná jak ta první, protože v té první Aplaus pro dva je vůbec můj nejtěžší projekt, protože já jsem bláznivý kytarista jako každý jiný a samozřejmě smyslem každého kytaristy je do každé písně dát to nejvíc, co umí, že? Takže v tom mě Aplaus totálně zbrzdil, že na prvním místě nebyl efekt, nebyl tón, byla to prostě píseň. Jo, je jedno, jak, kdy, v kolik hodin, s jakým zvukařem, s čímkoliv, prostě, aby dobře zněla ta píseň. A potom teprve jsem nabaloval jako ty těžkosti. A to byla první deska. Když to ta druhá deska byla zcela jiná. Tam jsem si řekl, že na Jiřího zkusím takový pokus, že vymyslím techniku, zkusím něco předvíst, abych byl spokojený sám se sebou, ale zároveň tu píseň nezahltit v nějaké extrémní technice, zachovat to písničkářství. A takhle vznikla druhá deska, že je o dost technicky náročnější, ale zároveň furt se držíte toho písničkářství, ale furt se mi to zdalo, že není to dost. A tak jsme přivolali A2V-ho a dodal tomu život jako někdo jiný. Jo. Zatím si stojím.
1: Tak pojďme si to poslechnout, pak se vrátíme a mrkneme na to vaše živý hraní. Tak něco vyberte, co si z toho zahrajeme.
2: Zmrzlinu? Jo, ono říká, že jo.

0: Už budou za tebou.
1: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněl aplaus pro dva a ve studiu jsou oba dva a je to zpěvák 10 a kytarista Juno. Ještě než se dostanu k tomu živému hraní, proč aplaus pro dva? Proč jste to tak pojmenovali vlastně?
2: Protože u první desky v podstatě já jsem se zamýšlel nad tím, o čem ty písničky mají být, a pak nějak jako samovolně mi vyvstalo to, že je to o, prostě o vztazích, o dvojicích, jo? Vesměs o číslov, nebo všecko, co na té první desce se děje, tak má něco společného s číslovkou 2. Potom samozřejmě my jsme dva v kapele, byť teda teď jsme přizvali Advěvého jako hosta, tak mi to přišlo jako vtipný, jako prostě zatleskejte nám dvou, aplaus pro dva, ale je to primárně primárně o tom, o vztazích prostě ve dvou, jo, ať už to pojmeš, jaké chceš prostě stránky.
1: No a teď logicky ten aplaus už jste si zažili, protože už jste začali hrát. Původně to, jak jsi říkal, nebyl úplně plán, jak tomu došlo, že najednou živý hraní?
2: No, Juno přistoupil vůbec na to, že by to mohlo jako se stát, což v minulosti nešlo kvůli práci a kvůli vytížení. A já jsem do té doby měl nějaký prostě nabídky, ale který jsem jako samozřejmě úplně všechny odmítal, protože to prostě nebylo možný. A pak jsme si řekli teda, tak do toho půjdem. A říkám, a první nabídka, byť sebebláznivější, tak do toho prostě půjdem. A ozval se mi Honza Ražnok z Frýdku Místku, který tam dělá takový svoje večery vlastně pro takový fančmakery, nebo respektive pro lidi, kteří chodí do jeho klubu jako pravidelně. A já nevím, jestli on to dělá i teda jako vevnitř někde, myslím si, že ano. Je to prostě určitě takové sdružení lidí, kteří chodí na muziku, kterou jim Honza předkládá, a sami si žádají o nějaký druh muziky vlastně, který by je zajímal, a běžně se třeba úplně nedá někde jako na ně dostat. Takže pro něho to byl, on říkal, že jsme pro něho byli jako brutálně husarský kousek, protože lidi to po něm chtěli, a on se prostě pořád snažil a furt to jako nevycházelo. Tak tentokrát jsme prostě na to prostě přistoupili. Byla to velmi zajímavá zkušenost pro mě. Poprvé jsem na koncertě seděl, protože prostě barová židlička, nebo v podstatě na zpívání v sedě, Juno taky prostě na židličce. Poprvé před náma lidi seděli na lavičkách, takže bylo to pro mě zvláštní. Na druhou stranu jsem se u toho cítil jako fakt jako šťastně a jsme si užili ten aplaus, protože prostě fakt jako dle toho, jak lidi reagovali, tak si myslím, že se nám jako povedlo je zaujmout, jako, takže Bylo to fajn prostě.
1: Jaký to bylo pro tebe, Juno?
3: Měl jsem strašný strach, protože samozřejmě složit píseň doma a odehrát ve studiu nebo ve zkušebně má ideální podmínky. A teď samozřejmě to není nic, co by bylo cílené na posluchače, to pochopí jenom kytarista, který s tím nástrojem žije, že vlastně všechno, co člověk složí, vymyslí jakoukoliv techniku nebo cokoliv, tak vlastně na živém hraní nic neplatí. A najednou přišlo to, že je teplo, že najednou struny 1670, různé techniky, kde všechno má klouzat, všechno má nějak chodit, a nejenom všechno drhlo. A to byl největší stres toho, jestli to všechno uhraju se ctí, ale to publikum nás podrželo, užil jsem si to neskutečným způsobem, bylo to skvělé, po první písni vlastně všechno opadlo a dokázali jsme si sami sobě zasmát a bylo to hrozně uvolněné.
2: Hlavně on mě teda, že?
3: Jo. A připomněl jsem si po mnoha letech, jak je to koncertovat, a ta energie, co jde z publika, jako stojí za to. Je to úžasné.
2: Je to fakt dobrý, no.
1: Já jsem viděl nějaký videa, samozřejmě video to nevystihne, jako tu atmosféru a tak všechno, ale vlastně to znělo hrozně jako pěkně a dobře. Tak logická otázka, budete hrát dál?
2: Budeme hrát určitě dál.
3: Za mě ano.
1: Na život teda, samozřejmě.
2: Juno vystoupil z auta na konci a teď už jsem připravený. Což v překladu znamená, budeme hrát dál. Tam, kde to bude mít smysl, jo, kde to bude prostě pro nás dobrý, tak určitě jo.
1: A budete stále dva, anebo budou i klávesy?
2: Budeme stále dva, a A2V nechce hrát naživo. A přistoupil naživo s trnama a žiletkama. Na tom už pracujem, ale už nechtěl další třeba ho zlomíme, ale my jsme se ani nějak jako úplně jako nesnažili. Celá ta domluva na začátku byla taková, že nám pomůže jako prostě host. A když jsem někde zmínil živý hraní, tak mi napsal, mi bude hrát naživo, jsi mi nic neřekl. To já už nedám asi. Jo, takže to spíš, pokud dojde k něčemu, tak máme aktivovaného člověka na kachoun, jo, nebo na bicí, tak možná po nějakým kole, prostě co si odjedeme sami dva, když budeme mít potřebu, že se budeme někam vracet a budeme to chtět nějakým způsobem jako upgradeovat, tak bych viděl ty bicí. Na druhou stranu, pokud prostě přijde A2V, chci s váma jezdit za každou cenu, budu jezdit i zadarmo a mazat vám svačiny, tak ho sebou vezmeme. Jako, no.
1: Tak tím toho zdravíme. Pojďme si zase zahrát něco z novinky, něco vyberte.
3: Tak, prosím, bez jednou. Je to moje oblíbená píseň.

Sklenice má je bezedná, řeka skrze ní protéká, splná hrdla, tak piju já.

0: měl!
1: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněl aplaus pro dva a ve studiu je kytarista Juno a zpěvák 10. Povídáme si celkově o aplauzu pro dva a tohle to je z novinky Rubikova Cibule. Tak kde jste to točili, jak jste to točili a tak něco k tomu.
2: Točili jsme ve studiu Shopa u úžasného člověka Staně Valáška. Strašný mentor pro mě, protože z jeho pohledu vím, co je špatně a co je dobře. A tento člověk, když pochválí, tak si toho člověk skutečně musí vážit. A dal tato desce nezaměnitelný zvuk, hrozně nám pomohl.
3: No, on ti nic neodpustí taky, jako jo, takže je to, jeho devíza je v tom, že pokud prostě se rozhodneš pro něj a projdeš tím, ať už je to radostný nebo martyrium, tak na konci je prostě výsledek, který, jako, co se týče nějakých tónů, a tak jako nikdo nemůže spochybnit, jo, v tom je jeho obrovská devíze. Jo, on moc nechválí, já jsem zažil pochvalu asi dvakrát a to bylo... Ty jsi cvičil, já si nevydělám žádný prachy. Tak, to je asi jako maximální možná míra a Junovi, myslím, řekl, Juno se ho zeptal úplně u první desky, kde jsme nahrávali ve stejném studiu. Ty, Staňo, nechybí ti tam něco? Jako, stačí to ta jedna? A Staňo mu řekl vlastně, že vlastně ještě netočil něco, kdyby byla jenom kytara a zpěv, aby to bylo tak plný a tak zaranžovaný, že mu tam nic nechybí, takže takhle vlastně obklikou byl Juno pochválený víc než já, no já mu to doteďka závidím, ale prostě
2: já jsem to chválo nepochopil, ale Jiří mě to pak vyzvěděl.
1: Jenom připomněli jsme točili Negative Face u Zdeňka Šikýře, tak říkal, rytmus to nemá, za to je to falešně.
2: Jaký dobrý.
1: Pak druhá hláška byla, o studu sis nepokazil. takže takhle. No a jak fungujete vlastně, když skládáte? To znamená, vy si to točíte nějak jako doma, máte nějak jako studio nebo mikrofony, posíláte si to, nebo se scházíte, jak to je?
2: Já jsem strašně marnej, protože furt se bráním zvukovce, počítači a točím to prostě v kumbále desedovi na mobil a posílám, on mě nenávidí za to, ale i přesto nějak jsme spolu vydrželi. on se mě podřechtá, že už je 21. století, že bych mohl z těch jako
3: sám, takhle,
2: z té džungle jako vylézt, ale prostě natočím to doma, teď dělám koncept tak, abych nějakým způsobem nespadl do opakování sama sebe, do stereotypu, tak se snažím vymyslet nějakou techniku a tu techniku se naučím a na ní postavím nějakou píseň a potom to pošlu, řekne líbí, nelíbí a rozvím dál nebo ne.
3: Já to studio mám teda, ale jelikož mi to prostě pošle, takže to není do kliku, tak to jako stejně v tom studiu zpívám, ale nicméně až to projede Staňou Valáškem a je to do kliku a je to prostě přesný, tak teprve do toho prostě zpívám. Naspívám to doma vlastně, posílám to Staňovi, ten mi to tam prostě doladí, udělá s tím všechno, co je potřeba, aby to bylo hezký a takovým způsobem fungujeme. Jo. Takže já vlastně zpívám doma už od nějakého 2017, tak všechno zpívám doma. Jo. Mám dobře odlučněnou místnost, kterou Juno nemá rád, protože je v podstatě pro akustiku je hluchá, že?
2: Je sterilní.
3: No, a... je to jako je vchod do kina v podstatě. Jako, jo.
2: A každý kytarista ví, že ve sterilní místnosti víc musí zabrat rukou a už po třetí písni u něho ve studiu mě odchází ruce, přitom jsem schopen odehrát.
3: Na druhou stranu jeho driluju k tomu, aby byl čím dál lepší prostě v těžkých podmínkách.
2: Je to tak.
3: A taky se mi to daří, je furt lepší. No, takže.
1: Tak jo, pojďme si zase něco zahrát z novinky.
3: Rubikova Cibule.
1: Jdeme na to, titulní skladba.

0: Na rádiu Hey a na rádiu Sázava dozněl Aplaus pro dva. Ve studiu je kytarista Juno a zpěvák Deset. No a vy to takhle máte i rozdělený, že Juno dělá muziku a ty píšeš texty?
1: Přesně tak.
0: To znamená, jak to je? Píšeš texty na muziku, anebo někdy Junovi pošleš text, ať to zhudební?
1: Děláme to vždycky tím prvním případem. Prostě Juno pošle písničku, pošle kolikrát i nějaký nápěvy, jo, což mě vyhovuje, protože mě tím dostává jako mimo komfortní zónu, a pokud to jsem schopný zaspívat a pokud se mi to líbí, což se v 99% stalo, tak to prostě použiju. Jako, jo, takže ale vždycky dělám na hotovou hudbu. I udarku, i užiletek. Jako v podstatě jedna jediná písnička za můj život se udělala podle textu, a to je písnička Pochyby z alba Pochyby. Mm-hmm. Jediná, protože to strašlivě dlouho trvalo a pořád jsme s tím nebyli spokojeni a vlastně kluci furt měli prostě text, který už měl i melodii ze vším všudy. Byl tam nějaký klik, já jsem to nahrával do nějaké hudby doma, do nějaké jako stupidní jako klavírní, co jsem byl schopný vyloudit, a tu jsem pak vypnul a poslal jsem jim jenom ten zpěv, a oni do toho měli prostě vymýšlet věci a nebylo to moc akční. Jo? Myslím si, že bychom potom desku vydali za 7 let, takže to byl takový jeden pokus, který jsem upustil, a vlastně mi to vyhovuje. Já mám rád, když mi pošle někdo co nejvíc jako hotovou píseň ze vším všudy, i třeba u těch žiletek, i s těma klávesama vlastně, protože každý tón může ovlivnit nějakým způsobem zpěv nebo ten text prostě, jo, jakmile se na to navnímám, tak prostě chci to co nejúplnější, a pak jako reaguju, no. Někdy rychle, někdy velmi pomalu prostě, no.
0: Tak jo, a tím pádem taková logická otázka, hlavně teďko na tebe, Juno, kde ty bereš vlastně inspiraci, jako na základě čeho ty skladby jako vznikají?
2: No, vrátím se k tomu textu, nemám takový talent, abych byl schopen napsat hudbu na text. Jo, necítím to, že bych v tom textu našel barvy toho, jak bych tu píseň měl složit. Naprosto většinou se to odvíjí od mého nějakého stavu duševního, radosti, neradosti, pokrokovosti v hlavě, a naprosta většina písní vznikla v mé hlavě někdy v tichu, v posteli, kdy usínám, tak skládám v hlavě, a teprve potom, až je ten koncept složený, tak de facto chytnu kytaru. Jako neskouším na kytaru nějaké nápady a že toto se mi líbí, tak to rozvinu. Spíš ta hudba vznikne v hlavě a pak to přenesu na hmatník. Proto nejsem schopen psat na text.
1: Mm-hmm. Já myslím, že by byl. Jo, kdybych chtěl, tak by byl. Já tomu věřím.
0: Tak možná challenge obráceně.
1: Ale to říkal, jako není potřeba, ale myslím si, že natolik jako šikovnej, že by to zvládl. Jenom by se musel uvědomit, že mít nějaký prostě představy, o čem to je, a já nevím, je tam voda, tak zahrát vodu na kytaru, a prostě myslím si, že by to šlo. Jako, jo.
0: No, že Juno říkal, že tě testoval, že jo, tou muzikou, že tě testoval, tak teď bys mohl testovat. Jo, zase. Ne, to já si dělám legraci trošku. Asi je dobrý, jak to máte, už kvůli tomu, že každý má nějakou svoji melodiku, a možná je fajn, že jsou tam nějaký ty náčrty, a to vlastně zní trošku jinak než tvoje ostatní jako kapely.
1: Určitě.
2: Já jsem si byl vědom, že Deset toho má strašně moc. Má dvě další kapely. To je pro každou kapelu napsat další text, vymyslet zpěv. Snažím se maximálně do těch svých nepohodlných věcí, co složím, vymyslet melodii tak, aby on se s tím nemusel prostě trápit. Ne vždycky, ale z naprosté většiny se o to snažím, a stejně on to uchopí po svém. Ale musím ctít to, že je nesmírně vytížený hudebně. To by ho prostě snědlo, kdyby to musel.
1: A možná ne, ale mě to i pomáhá. Jako, jo? To, když mi nahodíš prostě něco, co je z odlišného světa mýho, vůči mýmu, tak jako mě naopak, já to beru jako výzvu, a líbí se mi to, a snažím se. To, že to dopadne třeba potom jako jinak, je daný nějakým mým hlasem a tím, jak já se zareaguju na ty melodie, ale určitě to jako velice ovlivnilo můj zpěv, protože jinak by byl třeba podobnější Dar Gambale nebo něčemu, co jsem dělal A takhle je to taková, jako i co se týče toho zpěvu, poměrně svojský, jako jo, prostě ve srovnání s Dar Gambale nebo Trny a žiletky. Jo.
2: Spolupráce je hrozně jednoduchá, vždycky akorát vím, když něco skládáš, zkusí do toho zpívat. Takže toho se držím a zatím to vychází.
0: Mm-hmm. A logicky, kde bereš inspiraci vlastně textovou? Ty jsi jako šikovnej textář, jako, že fakt to jako hezky plyne, tak je to těžký, když máš ty tři kapely vlastně skládat pro Applause pro dva?
1: Já už to, člověče, já jsem ještě možná 2-3 roky dozadu úplně jako odlišoval ty světy od sebe, těch tří kapel. Momentálně už jsem si zvedl stavidla, takže prostě pro mě důležitý, aby ten text byl jako dobrý a to, že bude jako tematicky klidně z vod, v kterých už byli třeba Dar Gambale, mi nevadí, když bude jako jiný a nebudu se úplně jako opakovat. Jo? A snažím si, prostě poslouchám tu hudbu a ty slova si, já nepracuju teda už teďka na papír, ale pracuju na tabletu, což se mi jako osvědčilo v tom, že když si to tam prostě napíšu, tak nic nevyhazuju, že jsem prostě vyhodil papír, nebo jsem si to schoval, pak se někde ztratilo a vlastně vracím se k těm textům a tu písničku, já nevím, kolikrát si poslechnu písničku, ale jako maniakálně, jo, prostě třeba hodinu denně, 2 měsíce. Jo? A když mám čas ještě přes den někdy, jdu si zapálit nebo si dám kafe, tak dělám to stejný vlastně. Jo? A ono to tam prostě pak nějak jako naskočí. Jo? Někdy je dobrý, když mám nějaký dobrý název od někoho, nebo má k tomu nějaký příběh. Jo? Tak pokud jsem schopný se na něj napojit, tak je potom pro mě daleko jednodušší. Všechno to rychleji plyne. Jo? A nebo tehdy, kdy já si sedím, poslouchám tu hudbu a snažím se ji, tak jak si Juno si vizualizuje v hlavě hudbu, tak já si vizualizuju ten text nebo ten příběh, jo, nějaký prostě, jo, až najednou to tam prostě naskočí, tak naopak, tak to začne lítat, jako, jo, pak samozřejmě zase dělám to, že tomu to dodělám, dám tomu chvilinku klid, 1-2 dny, pak se tomu vracím a ještě dojde k nějakým jako změnám, to už je takový to ladění, úplně to finální nebo předfinální, protože někdy i potom dojde k ladění těch slov kvůli zpěvu, kdy mi tam prostě třeba něco nesedne, nebo je tam s na s, jo, jo. Jakože jedno slovo končí eskem a druhý začíná eskem, jo, a prostě různý takovýhle věci. Tak to prostě ještě pak jako ladím. No.
0: Tak jo, super, pojďme si zase dát něco z novinky.
1: Monology?
2: Může být.
1: Monology.
0: Tak jdeme na monology na rádiu Hej a Sázava.
3: Růže rozkvetla máš nutkání.

stránku, tě budí světla, to maják do snů. Zprávy posílá, vstávej.

zapovězené zóně rezonují ampliony z prostonárodní písně a košilaté hymny o zakázaném ovoci, o jizvách, co jsou odlášené.

0: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava se pomalinku chýlí ke konci povídání s kytaristou Junem a se zpěvákem Desedem z projektu, nebo vlastně teď už kapely Applaus pro dva. Kapely, protože ty zpíváš, jo, ale vlastně Juno, ty tam hraješ za tři lidi, ty jak to děláš? Jako ty tam slepuješ, hraješ na kytaru prostě rytmy a jak to potom třeba do budoucna vidíte ohledně toho kachonu?
1: To byl od začátku záměr, vlastně konzervatoři jsem prošel, potkal jsem spoustu muzikantů ze všech odnoží, od všechno, co vidíte v orchestru, tak vlastně s těma lidma jsem prožil na internátu a viděl jsem bubeníky, housle a potom jsem viděl houslistu už hodně dávno, který prostě hrál na housle, ale do toho dokázal prstama i bubnovat do té ozvučnice. To mě nadchlo a to byl i cíl, jak mám zakomponovat to, že budu znít jako celá kapela. Samozřejmě, jako každý kytarista chcete dát toho tam co nejvíc, ale já tam nejsem ekvilibrista od toho, abych jel stupnice a rychlé liky, abych udivoval svojí technikou. O tom to přece není, jo. Prostě Beatles, písnička. A to byl můj cíl a doplnit tu kytaru tak, aby to znělo jako kapela. Takže levá pravá ruka začala fungovat zcela nezávisle, což samozřejmě jsem všude vypadal jako
2: mimozemšťan,
1: bo všude, kde jsem chodil, jsem bouchal ve volném čase, ať jsem byl kdekoliv na veřejnosti, aby vlastně mozek pochopil, jak rozpojit ruce. Takže levá ruka jede zvlášť, pravá ruka jede zvlášť a prsty pravé ruky vlastně vybrnkávají struny nebo bouchají a zároveň palec a dlaň bouchá do rytmu a všechno se to takhle skloubí. Takže tapping, hammer-on a slepy a tak nějak prostě to lepím, ale zároveň musí to pořád znít jako píseň a ne jako to, že já jsem tam na ekvilibristickém vystoupení. To, o tom to není. Je to kapela, jsou to písně, nejsem tam jako jednotlivec, který má zaujmout publikum tím, že zahraje nějaké brutální liky. Jo, to, o tom Applaus pro dva není.
0: A ten kachon nepožere to vlastně, když jste říkali, že máte kachonistu?
1: Možná i ano, ale zase v některých písních mě to dodá volnost, že bych více mohl rozvinout melodii a to je to, kde jsem cítil, že do tohoto koncertu já jsem vlastně netušil, zda Applaus pro dva ve dvou bude pro lidi dostatečně. Jestli to bude mít takovou energii, takovou sílu, zjistili jsme, že ano, mělo to dobrou odezvu a znělo to vlastně live dobře, toho jsem se bál, proto tam přišel i A2V, který to doplnil, ale zároveň, kdyby A2V s náma nehrál a přišel kachon, zase já bych tu melodii mohl více rozvinout na kytaru a uvolnit si takhle třeba více pravou ruku. Ale to je otázkou.
2: No, je to celý takový jako svobodný poměrně, jo? Že vlastně, když máme Dar Gambale, tak nám tam pořád jede nějaký klik. Nemůžeme si dovolit moc vystoupit z vlaku, protože by se mohlo stát, že pak šlápneš mezi kola a ne na stupačku. Takže když to tady u toho Applausu není problém nic, na pět minut zastavit, udělat chybu, udělat si z toho prostě srandu a k sobě sehnat nějakého spoluhráče, který bude na takové mentální a hudební úrovni jako my, jo? Že, nebo bude schopný zareagovat prostě tady na nějaký, řekněme, improvizace, jo? Tak prostě taková jako svoboda, takže myslím si, že jak kachounista, tak A2V, že by tam jako zapadli úplně v pohodě. No.
1: Je faktem, že hraní ve dvou má výhodu i nevýhodu, jsme naprosto otevření všem. Neschováte se za nic. Prostě nejde to, ale druhá věc je, no co jsme lidi, tak uděláme chybu, uděláme si z toho přednost, uděláme si sami ze sebe srandu a bylo to strašně fajn.
2: My se udělali chybu a řekli jsme, že že hrajeme normálně tak strašně dobře, že jsme tu chybu udělali schválně, protože by si lidi mysleli, že jsme AI. Tak to mělo taky dobrou odezvu. Jako.
0: To je vlastně skvělý. Ale mimochodem, ještě když jsme u AI dnešní doby, tak pro spoustu kapel jsou důležitý vizualizace a videoklipy. Někdo sahá do AI, někdo spíš k tomu tradičnímu řemeslu, někdo to propojuje. Vím, jak to máte z Dar Gambale, tam vlastně máte i takový ty, řekněme, sci-fi klipy. A co Applause Pro 2?
2: Máme jeden klip, máme vlastně takhle. K předchozí desce byl jeden klip, ten už je venku dlouho. Teď jsme udělali k písni Motýlí efekt. Se divím, že jsi ho nenechal pustit. Jako. Ztrácíš už pomalý se.
1: Nedá se tam dát páta.
2: No, takže tu jsme, Juno chtěl natočit klip, kde budeme prostě sedět u ohně a hrát na kytary. Říkal, jo, dobře, OK, ale v hlavě jsem si říkal, to bude málo, musíme k tomu natočit ještě nějaký záběr. Jak jsme vybrali dvě místa, jedno vybral Juno, jedno já, to jeho bylo to ohně, já jsem měl vyhlídlý už léta takovej ostrůvek na poli, strašně krásně vypadající místo a oni, dejme tomu, před dvouma rokama tam postavili nějaký posed pro myslivce, takže to v podstatě úplně vizuálně znehodnotili, jenomže pak ho nějakým způsobem, jestli mu někdo zhodil nebo něco, prostě zmizel. A tak jsem si říkal, když my, tak to uděláme tam. Takže jsme vlastně natočili tu písničku u ohně, potom dronama a tak dál, prostě u toho ostrůvku. No a dopadlo to tak, že vlastně jsem začal stříhat ten klip, ten ohňovej. A zjistil jsem, že když tam dám ty drony k tomu, takže se mi to prostě nepropojí. Že se mi to prostě nelíbí na oko. A navíc ta atmosféra toho ohňového klipu je sama o sobě prostě dostatečně pro mě dobrá, nebo výborná. Takže vlastně udělali jsme verzi toho klipu ohňového do písně Já a Juno. A máme natočeno i do verze z A2V vlastně, kde jsou jako dronový záběry takový jako spíš přírodní a z vejšky a podobně. Je to pěkný. No a pak jsme udělali vlastně třetí klip k písni Bezedná. A to bylo tak, že jsem jezdíval do optiky ve Slavkově a bylo tam fialovo-červený pole. Jako já jsem na tohle dělal, jsem nikdy v životě neviděl. Díval jsem se, pokud to bylo jako dobře, tak že to byl Mark Setý. Nebylo to takový ten klasický, ale je má to takovou prostě...
0: Popover somniferum se to říkalo.
2: No, je to prostě... No. A vypadalo to fantastické. Já jsem jenom vyříkal, hele, máme tam takový jako krvavý pole. Pojďme tam, jak hraješ prostě tu bezednou. No, tak jsme... A než jsme to všechno domluvili, tak jsme tam prostě přijeli a ono to zezelenalo. Jo? Teď mě u gimbálu prostě nešlo nastavit, prostě mi to nějak jako blblo. Takže jsme byli takový frustrovaní a pak jsme teda jeli nahoru a říká, já nevím, jestli já nebo ty prostě, hele, zkusme tady něco udělat a myslím, že to byl ty. A buď to bude dobrý, anebo se na to prostě vyprdneme. No a prostě natočili jsme nakonec náhoda, jo, ale prostě západ slunka a což by jako normální kameraman neudělal, protože by mu to dělalo jako efekty, tak opravdu proti tomu slunku a vlastně jsme si hráli s těma efektama toho, co to dělá, jak to prosvěcuje toho člověka a udělali jsme tu bezednou a je to fakt jako si myslím jako moc pěkný klip a všechny tady ty tři klipy nebo ty čtyři jsou udělaný po staru. Já neumím s 3D animacema, neumím s AI a nemám s tím takový jako problém, že bych se tomu vyhýbal. Kdybych to uměl, tak bych to třeba jako dělal, ale k těm hraným kamerovým klipům mám větší vztah. Jako jo. Jednak to jako nějak umím udělat, jo, díky tomu, že jsem se naučil od Michala Štefloviče a druhák je mi to jako blížší prostě. Jo.
0: A víc k tomu aplauzu to jde, už to, že si posíláte vlastně nahrávku z mobilu, jo?
2: Jasně,
0: jako,
2: jo,
0: že
2: jo.
0: Mi to přijde takový jako lidský.
2: Jo, je to tak.
0: Tak jo, tak já moc děkuju, že jste přišli na Rádio Hy a na Rádio Sázava. Díky moc.
2: A děkuju.
1: Děkuju moc člověk, i všem posluchačům.
0: A na závěr zkusíme dvě a buď se to vyjde nebo ne, tak vyberte.
1: Tak Motýlí efekt.
2: Pěkně, Motýlí efekt.
0: Uh-huh. A druhou?
2: A dáme ze starého alba, nebo z prvního alba dáme Applause Pro 2.
0: Tak jo. Mějte se fajn a ahoj.
2: Jo. Díky moc, mějte se krásně. Čau.

0: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akanemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

Hezký a příjemný podvečer, milí posluchači. Je tady neděle, to znamená pořad mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem. Dnes se dáme do Lennona s Dickinsonem a taky předtím bude kalendář, tak si dáme odevírák. Odevírák to vidím na Dickinsona, když máme Lennona a Dickinsona. Něco hezkýho vyberem. Tady to máte, no.

Tak to bychom měli Brulikins, no. A dáme se do kalendáře. Co se událo v dějinách muziky 12. července? 12. července, a teď vám neřeknu datum, no. Tak tedy dneska by oslavila hezký kulatý narozeniny, ale fakt hezký kulatý narozeniny, Vlastička Průchová, tedy v neděli 12. července. Velká dáma českého jazzu, hlavně v letech 60. a taky maminka Jana Hamra, mám takový dojem. Tak co si dáme od Vlasty Průchový? Něco jsem vám vybral. Zkusíme třeba tohle, že jsme u těch 60.

Tak to byla Vlasta Průchová a my poskočíme o kousek dále. V roce 43, 12. července, narodil se Christine McVie. Christine McVie, a to jsou mimo několika kapel taky Fleetwood Mac, tak tady je máte.

Pak tady máme, abych byl přesnej, pak tady máme rok 46. 12. července se narodil Jeff Christy, což je asi kapela Christy.

Tohle je hodně známá věc, dokonce se to i u nás hrálo, nějaká česká předělávka, ale taková neslaná, nemastná, ale šlo to, no. Máme tady další výročí a to se narodil kdo? To se narodil, vydržte mi chvíli, to se narodil, já tady musím pátrat, 47, 12. červenec se narodil Wilko Johnson, vlastním jménem John Peter Wilkinson, to je především teda kapela doktora Phil Gooda. Tak zkusíme.

další oslanec, který se nám tady vyvrbil, tak je Simon Fox. Narodil se ve 49. roce 12. července a to jsou Pretty Things, mám takový dojem,

Tak, to bychom měli a pak je tady. Pak je tady, hned vám řeknu. V roce 1950 se 12. července narodil Eric Carr, co jsou Kiss. Tady je máte.

dál. V roce 1952 se narodil 12. července Philip Taylor Kramer, tak na třetí pokus se povedlo. A to jsou Iron Butterfly, mám takový dojem. Tady jsou.

A na řadě Elvis Presley. Jak víme, do svých 19 let dělal u kulatý lopaty, to znamená, že jezdil s kamionem a seknul s tím přesně 12. července 1954, protože ten den dostal svoji první velkou smlouvu. Bylo to od té lokální společnosti Sun Records na jeden rok. Naopak přestoupil k nadnárodním společnostem a byl slavný už napořád. Tak si ho dáme. You ain't

Takže Elvis už nejezdí s nákladňákem, ale už je slavnej. A pak tady máme rok 56, to se narodil 12. července, Robin Simon. Robin Simon to jsou magazín a taky Ultravox. Občas to slyšíte u nás na hejku Ultravox.

tak to bychom měli Ultravox, já ho trochu pokrátím, on je dlouhej a ještě bych rád něco v kalendáři umístnil. Takže postrčíme to dál do roku 62 a v 62. dokonce tady dvakrát.

Tak to byly Sau Asylum a já tady mám další, ještě jak jsem říkal, 62. ještě jednou. Takže v londýnském 12. července, to po druhý, v londýnském Marquee Club probíhá koncertní premiéra kapely Rolling Stones. Sestavu tvořili tenkrát Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones a budoucí člen Kinks Mick Avory. No. V té době taky měli první single, my ho tady máme, ale matlali to někde okolo 20. místa v hitparádě, takže žádná hitparáda, žádná velká sláva, tak hitparáda to byla. Ovšem není důležitý vyhrát, ale zúčastnit se.

Tak, to byl první single Rolling Stones, žádná velká děura do světa se nekonala, a pak se chytli, no, to se stává. Pak tady mám 63. rok, 12. července se narodil Alan Duvall, to jsou UB14. Tak se zahraju.

Hlavní douška z roku 64. 12. července George Harrison spěchá na koncert Beatles v Brightonu. Spěchá velice, protože na New King's Road v Londýně to někam napálí. Snad dokonce otočí auto na boudu, no tak hezký toto. Ale naštěstí se mu nic jako nestalo. A zajímavý je to, že ušetřila se práce pro odklízecí čety, a no tak otahovka to otahala, jo, ale tak, aby se tam nemuselo uklízet, protože fanoušci kapely Beatles si střepy z jeho auta rozebrali jako suvenýry. Vidíte, tak až budete slavný a rozsekáte auto, tak se nemusí uklízet na silnici, protože to vždycky někdo pozbírá. Pak budete mít fanoušky tedy. Ale my se podíváme do roku 65, 12. července 65. Beach Boys vydali single Sleep Joy.

Tak, milí posluchači, teď jsem vám chtěl říct, že v roce 66 se narodil 12. července, no tak to vám říct můžu ještě, se narodil Daniel Kropp, to je Ferhat Arakain, no taky Krejson, ale nezahraju, protože málo času, zbývá půl minuty, tam se nám Arakain nevejde, ale já nám toho plíhala, takovou vycpávku, to je jako Rostomilá skladbička.

0: být celý rozesmátý, konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Když budete někde chtít ty Harakainy nebo Krejsen, tak vám to pustím, to jako není problém, ale nevyšlo by se nám to. Včera jsme byli taky v časové tísni, jo, těžko jsme dávali hodiny, protože to bylo napjatý, to bylo lidu, to byste nevěřili, jaká byla fronta včera. Tak, podíváme se na naše pořadí, jak to dneska přišlo. Hádejte, kde je první. První dneska je Kába z Kosovky, tedy z Kosovy hory. Zdravíme do Kosovky Kábu. Kába byl na Riverfestu, mám to dojem, že to bylo ve Štemberku. Hrali tam dobrý kapely, tak referoval, že to bylo docela pěkný. No a vybrali jsme s Kábou Alžbětu. Skoč. Tak to máte.

Tak to bychom měli Alžbětu a Skoč a já vám pustím další přání, který tady mám. Takže vydržte mi, já se musím zorientovat. Mám tady, a nebudete tomu věřit, mám tady Vaška. Vašek píše, ahoj Jendo, zdravím a posílám tento song, který spolu se cítíme živý, do éteru, díky Vašek a Traktor Forever. Tak jo, zdravím Vaška.

spolu se cítíme živí, to je pravda. A já tady mám Vladěnku. Vladěnka píše pro našeho nejoblíbenějšího chlapa v domě. Nedali bychom tě za nic na světě, krásný večer, plný radosti, přejí tvoje princezny a manželka a k tomu citrón.

Je to těžké, vím, věřit, že všechno bude zas jako dřív, se tři slzy jenž po tvářích tikanou.

Tak tady citron a schoulená a pak je tady MMU, Marta Mouka Uhlák. Vlašimi. Zdraví do studia píše a že by rád hledače pokladů od kapely Lauter, tak tady jsou

Tak hledači pokladů Lauter a je tady Naja. Naja by ráda slyšela Glory Hammer kapelu, tak to zkusíme pro Béďu a jeho kumpány. Tak Béďa s kumpánama jistě poslouchá a my hrajeme.

tak to bychom měli. A je tady Tatrovák. Hádejte, koho Tatrovák zdraví, otázka. Tatrovák zdraví pracující třídu, to je správně. Takže pracující třída tady má od Tatrováka den potom, od Arakainu. Já jsem říkal, že na ten Arakain stejně dojde, vidíte, už je to tady. O kom se mluvívá, nedaleko bývá.

0: Rakaj nám dohrál a máme tady rokovou zónu Sedlčany. Metalička bude.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock and Roll.

A teď tady mám tři hoši, tři bratři. Marek, Mirek a Martin, všichni z Prahy. Zdravíme do Prahy, matičky měst. A budou to, nebudete tomu věřit, jo. Budou to Limp Bizkit.

Tak to byly Limbisky do Prahy poslaný, posloucháte rádio a i posloucháte pořad mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem, ale ani zatím nebyl ani Lennon, ani Dickinson, ale dočkáme se ho určitě. Jerry píše spoza Ještědu, že by rád Halloweeny. Já si myslím, že to je rozumný nápad.

Dobrý, to bychom měli Halloweeny a je tady Mišoš, náš stálý posluchač. A Mišoš vybral, co vybral? Příliš mnoho dveří do pekla s Brody Kinsnem. Vidíte to, tak zdravíme Mišoše a posíláme.

Tak a máme tady Lenku z autobusu, nebo Lenku v autobusu. Zahrají všem řidičům autobusů na noční směnu píseň od Metalindy, tak to bude raz. Tak, jak říkáme, kolama dolů, anténou nahoru, kluci.

Další na řadě je Hedvika. Hedvika píše, že by kabáti, divou vádu. Hezký večer, prosím o zahrání písničky pro dceru Barunku a přítele Vaška. Dnes oba slaví společné narozeniny. Takže všechno nejlepší pro Barunku i pro Vaška. A posíláme kabáti Báru.

Divá bára, kabáti. A je tady Jirka z Frýdku Místku. Iron Maiden bude dneska. A děkujeme všem dobrým lidem a posíláme píseň. Dejme všem dobrým lidem píseň od Iron Maiden. Vlastně tíř. No to bychom mohli. No. Co bychom neudělali pro dobrý lidi, že jo? To pro dobrý lidi s láskou. No a máte to.

0: 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Na nic si nehrajem.
3: No, dneska jsme tu devátou chytli, jo. Včera jsme se nemohli propracovat těm hodinám, to byla fronta, tak byste nevěřili. A za chvilku bude starý Cip Max, ale před starým Cipem Maxem tady mám děvčata ze Slap Rockerky na Houseboatě, zdravím. Judas, to bychom mohli, to mají rádi, tak jim to pustím a pak se podíváme opět na Moravu.

Tak tady máme toho starého Cipa Maxe. Starý Cip Max říkal, že by rád Halloween. Já mám ještě takovej nedobrý pocit, že s těma, co jsem hrál předtím, že s těma Ironama jsem se drobátko detrefil. Tam je trošku změna v názvu, ale i tak to bylo dobrý. Tak zdravíme starýho Cipa Maxe, Halloween jedou.

Libor Mnichovický říkal, že by nebylo špatný zahrát System of Down. Já si myslím, že jo, že bychom mohli.

Dobrý, no, sloudili radost jistě v Mnichovicích. Teresa 24 by ráda Running Wild. Dobrý den, mohu mojmu taťkovi, zahrajte k jeho narozeninám od Running Wild Blazonstown. Tak to zkusíme, no. Zdravíme taťku a všechno nejlepší přejeme k narozeninám.

Dobrý, to by jsme měli, Running Wild, jak jsem viděl teda. A máme problém s časem, no, nevím, jestli stihnu všechny. Asi budou sirotci dneska, ale no, tak budu se snažit, aby to nějak šlo v rámci možností. Jirka Pačes dává Kern blízko nás. Zdravím všechny příznivce tohoto rádia, děkujeme. Jen tak pro radost a hlavně Karvinské brzdě Kováříkovi zahrají od Krnu. Tady mi něco hraje, milí posluchači. To je vždycky takovej... Dobrý, se nám to přišel. To je taková bylá vlastnost jedno z přehrávačů, jo. On je, co tady máme, softwarových, jo, on jako žije vlastním životem, jo. A dokáže mě když se to měl překvapit. Já vyjedu šavli, jo, a tam paluba normálně. A teď už je to v pořádku. Tak, Jirka Pačes, jo, tomu Kovaříkovi. Tak to dáme, no, blízko nás.

posluchač z Mariánských hor. Tak to bude, já to šacuju, že to bude v Ostravě asi. Mariánský hory, Hulváky, Ostrava, no, to tam někde bude. Asi teda. Judas Priest, Breaking the Love, ale jenže to tady se hrálo na slapy, že jo, já to mám tak, no, přišli dřív děvčata, ale co bychom s tím udělali teda? Nemůžu opakovat během večera jednu skladbu, to nejde, ale zahraju rád Judas, pochopitelně, metalový bohové do Mariánské hor, co vy na to? Tak tam zdravím a posílám.

0: A píše nám, říkal jsem si, jo, přijde dneska, napíše Jára Mrkvička. Jára Mrkvička napsal, on vždycky píše z hasičárny v mokrý lhotě. To je dobrý, že tam ty kluci na té hasičárně furt jsou, jo, protože je to za jedno svědomitost. Představte si, kdyby teď z ničeho nic vypuknul požár v mokrý lhotě, že jo, tak kluci neskákají, jdou, to jedou, což se musí ocenit, ta svědomitost a pohotovost. A jinak teda zdravíme dobráky všechny v mokrý lhotě a co Jára Mrkvička vybral. Poletíme, to je dobrá kapela, tak Lokomotiva.
1: Pokaždé, když tě vidím, vím, že by to šlo, a když jsem přemýšlel,

Tak to byli Poletíme, tedy kapela a Lokomotiva, píseň Zdravíme Járu Mrkvičku s kolektivem. Marcelka z Pražský kotliny musela chvilku čekat, ona dneska fakt hrozná fronta. A Marcelka z Pražský kotliny to vidí na Kvíni, starý dobrý teda. Hezký večer, Jindo, prosím, našel byste a zahrál starý dobrý Kvíny. No, našel pro Marcelku všechno. A protože Marcelka je VIP posluchač, tak to bude i s džinglem. To má málo kdo s džinglem, jo? To poslouchejte. Full Time Rock.

je tady Tomáš Zubrnický. Zdravím ještě Marcelku do Pražské kotliny a teď Tomáše do Zubrnic. Ten mě zdraví z nemocnice, no, to jsou mi věci. To jsme bratři ve zbrani. Já jsem tam pobyl minulej týden. Jo, to víte, no, jak jsem proletěl zatáčkou rovnou do pokoje s kapačkou, jak to zpívá Landa. Protože jsem osel a nepřizpůsobil jsem jízdu stavu vozovky. No, tak to bývá, no, to jsou ty aktivní seniori, že jo. A, takže Tomáše Zubrni zdravíme, přejeme brzký uzdravení. Doufám, no žebra to taky, to je problém, no. Dobrý večer, Jendo, zdravím z Ústecké nemocnice a tak dále a tak dále. Pustil bys mi k tomu marodění starý dobrý Beatles. Pustíme. U sklade Beatles je zaručeně, že se hned to zranění začne lepšit, jo. To je osvědčená 9 z 10 světových lékařských kapacit, to tvrdí. Já si myslím, že je to pravda.

0: Tak to byli starý dobrý Beatles. Zdravím ještě jednou Tomáše Zubrnického, přeji brzký uzdravení. A máme tady dalšího VIP posluchače. A to je, hádejte kdo, to je Pavlík Souza, náš stálý VIP posluchač. Taky má svůj jingle, má, že jo, to my tady máme takhle udělaný, že na hejku. Tak dáme, no, co nám píše Pavlík, že by rád Midnight Oil, není problém, zkusíme to tam nějak aplikovat. Takže zdravíme a posíláme speciálně tedy pro Pavlíka.
1: Radio Hey, s Jihlem Radio Hey, das Radio, das Radio. Na Tidlich.

A máme tady paninku s Kubou, jdou pěšky, poslouchají rádio. Tak bychom mohli něco vymyslet, co bychom jim zahráli. Zkusíme něco pěkného, no, ale co třeba básníka, a nebo ať se Špank od Tří sester, to je tak

přátelé, právě začala časová krize, ale snad ještě něco stihnem. Franta Weber ze Sedlce pro Kreolku a pro sebe a taky pro Cukra. Krejson.

přátelé, snažil jsem se, seč jsem mohl. Jenže s časem nikdo nezvítězí v souboji, teda s časem. Takže čtyři sirotkové, no, co naděláme? No, dneska bylo hodně lidu, že jo, to je taky pravda. A jsem tomu rád. A vidím tady ještě, koho ještě promačknem, tak Moniku v kotelně. Zdravím Monču do kotelny. Monča to vidí na Eclipse. A bývala Viktoria. Bývala Viktoria. No, tak to bychom mohli. Já vám poděkuju za příjem, za poslech tedy. A budu se těšit na vás. Měli bychom se slyšet v úterý při bluesovkách. Že jo, tak každý úterek zvykem, blues a pak ještě ta hodinka toho Big Beatu přidaného navíc. Já vám tedy děkuju, jak říkám, za poslech, mějte hezký zbytek neděle, mějte se fajn a hlavně důležitá poučka, držte.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplenu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Radio Hey. Zůstaň s námi na Hey.
1: Let me think about this one.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
6: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic jiného.